0: Škriatok Brebtík vám praje Bobrý obedík.
1: Šubidubi, šubidubi, závidia mi moje zuby. Šubidubi, šubidubi, chcú mi zičiť celý chrup.

0: zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, aby sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky

Až na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje bobby. Dvou sedadlové a tří sedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osm.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.